0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na tu nejzáhadnější sílu ve vesmíru a věřte mi, konkurence byla silná. Astronomové sestavili katalog téměř 3000 bílých trpaslíků, kteří vybuchli jako supernovy typu 1A. Jsou to mrtvé hvězdy, které se předpaly materiálem ze svého společníka, překročili takzvanou Chandrasekharovu mez a s obrovskou fanfárou explodovali. Jejich světlo je tak jednotné, že jim vědci říkají standardní svíčky a měří s nimi vzdálenosti v kosmu. A tady přichází to zajímavé. Jak popisuje portál space.com, tato data spolu s výsledky projektů Dark Energy Survey a DESI naznačují, že temná energie, ta síla, která rozpíná vesmír, se v čase mění a možná slábne. Dva zcela nezávislé způsoby měření ukazují na to též. Standardní model kosmologie tedy tvrdil, že temná energie je konstantní. No, konstantní věci ve vesmíru jsou vzácné. O tom bych

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: On byl mým idolem. Mozart. Myslím, že nebyla doba, kdybych neznal jeho jméno. Já si ještě hrál dětské hry, když on koncertoval pro krále a císaře.
2: Biografické drama na motivy divadelní hry z pera Petra Šefra Amadeus má premiéru v Los Angeles 6. září 1984.
3: Teď půjdeme zpátky.
4: Ne.
3: Ano, ano.
4: Ne.
3: Co pak nevíte, kde jste? Zde jde všechno pospátku. Lidé chodí pospátku, ty pospátku mluví.
4: Jak hloupe.
3: Proč? I prdí pospátku.
4: Oh, ha, ha, ha.
3: Ledrp.
4: Ledrp. Vy jste vážně zvláštní.
2: Na scénáři pro tento velkofilm pracoval režisér Miloš Forman s dramatikem Petrem Šefrem několik měsíců a prý to nebyla jednoduchá cesta.
1: We had a big conflict, you know, because I hated his cooking and he hated my cooking. I regarded ourselves, both of us, as the odd couple.
2: Byly tři možnosti, kde Amadea natočit. Vídeň byla příliš drahá, Budapešť příliš zdevastovaná a tak se tedy filmaři vydali za železnou oponu do Prahy.
5: It started when we crossed the border. We just were in customs and they said, okay, you can go on. Miloš said to me, you're now in Czechoslovakia, forget logic.
2: Československo rozhodně přineslo štábu nečekané zážitky a mezi nimi vyčnívá scéna ze Stavovského divadla.
1: Incredible scene. It was 4th of July. We were shooting an opera scene. The camera was behind the stage, you know, so we had like 500 extras there. And so I said, roll it, playback. And suddenly, instead of Mozart's music, American National Anthem starts to play.
2: Češi účinkující v komparzu připravili Američanům překvapení na Den nezávislosti.
6: And out of the flies came this huge American flag unfurled on the stage. And 600 Czechs stood up. And sang the national anthem of the United States and knew the words.
3: I get goosebumps when I think about it.
2: Americká vlajka a Češi zpívající americkou hymnu, to byste skutečně nečekali za železnou oponou.
1: 30 men and women standing, panic on their face, looking at each other what they should do. They thought the secret police dispersed among the extras, you know.
2: Byl to risk, ale lze jen těžko zjistit, jestli za to někdo později pikal.
6: And I was sitting there thinking, good God, the army's gonna come and we're all gonna go to jail. This is an act of rebellion.
2: Možná, že to nakonec ti tajní zamíchaní mezi kompars raději ututlali. Však dokument o filmu Amadeus se natočí až v roce 2002.
3: No, myslím, že to mimořádně dobře dopadlo, veďte.
1: Jistě.
3: Vídeňáci určitě poznají dobrou hudbu, když ji slyší, že ano.
1: Určitě.
2: Biografický velkofilm s Marim Abrahamem představujícím skladatele Salieriho a Tomem Halsem jako okouzlujícím blázínkem Mozartem bude diváckým i kritickým úspěchem. Ostatně jako dosud všechny snímky, které Miloš Forman natočil před i po emigraci.
3: O čem to je? Je to veselé jasnosti, je, celý děj se odehrává.
1: Ano.
2: Amadeus o bouřlivém životě hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta obhájí 8 sošek z 11 nominací na Oscara, přičemž se stane také nejlepším filmem roku 1984 a snímek získá desítky dalších světových ocenění.
3: Může to být turecky, pokud chcete. Já přece nechci ukazovat konkubíny, vystavovat jejich...

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Čtvrtky jsou ve znamení premiér v kinech a my si dnes dáme ochutnávku Tonyho, životopisné dramedie o hvězdě Anthony Bourdainovi. Nemineme ani fantasy komedii Magická posedlost 2, hororové sci-fi Hope z korejské dílny a artového Guru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hello?
1: Mr. Bourdain, the committee has decided to go with another student for the fellowship.
0: Fuck!
2: I need a job.
0: You work in a kitchen before?
2: Sorry.
0: Yeah.
3: Do kin můžete nově vyrazit na životopisnou dramedii Tony, která vypráví o létě, kdy se z rozjíveného 19-letého kluka začal rodit Anthony Bourdain. Psal se rok 1975 a mladý Bourdain chtěl být spisovatelem. Jenže žádost o prestižní stipendium mu neprošla a tak místo literární kariéry skončil na letní brigádě v rybí restauraci v přímořském Provincetownu na Cape Codu. A právě tam mezi ústřicemi, křikem a párou poprvé nakoukl do světa profesionální kuchyně. Provoz s vlastními pravidly, vlastním rytmem a partou lidí, kteří se navzájem provokují, ale zároveň drží nad vodou. Mladého Tonyho hraje Dominic Sessa, kterého si možná pamatujete jako protivného studenta z Oscarové komedie Alexandra Payna Zimní prázdniny. A šéf kuchaře, který si ho neochotně vezme pod křídla, stvárnil Antonio Banderas. Jeho postava má reálný předobraz. Podle scénáristy Lua Howie do ní tvůrci přenesli hodně z muže, kterému Bourdain přezdíval Bigfoot a který ho podle všeho nasměroval ke kuchařskému řemeslu. Vedle nich se objeví Leo Woodall jako hazardní kolega z kuchyně a Emilia Jones jako dívka, která Tonymu vidí až příliš dobře do karet. Režie si chopil Kanaďan Matt Johnson, tvůrce oceňovaného Blackberry. A pozor, není to film o Bourdainově smrti ani jeho slávě. Je to příběh o tom, co bylo dávno předtím. Zahraniční kritika si pochvaluje především výkon Sassy a Banderase, méně už pak to, že jde spíš o lehčí pokrm než o plnohodnotné menu. Tony s Dominikem Sessou a Antoniem Banderasem hrají nově česká kina a na plátna ho přináší Continental Film.
4: Let me teach you this. This is how you open an oyster.
5: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
6: I was reminded I got on fine with modern living.
5: This guy, he's like a master chef.
7: We're gonna start with this special.
8: Every Friday, something fancy but not pretentious, something sexy, makes you wanna fuck, you know? Something only you can do.
6: I was not.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
3: Posloucháte Zun Radio a Půlnoc v Hollywoodu.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah.
2: Dokin dorazilo pokračování, na které faninky čekali 28 let. Magická posedlost 2 vrací na plátna sestry Owensovy, tedy Sandru Bullock a Nicole Kidman. Připomeňme, že původní magická posedlost z roku 98 v kinech propadla, ale postupem času z ní vyrostla kultovka, ke které se lidi vracejí každý říjen jako k halloweenskému rituálu. Půlnoční Margarity, teta Francis, teta Jet a kletba, která zabíjí každého muže, do kterého se některá z žen rodu Owensových zamiluje. Pokračování jsou Sally a Jillian o pár dekád starší a nad rodinou se znovu stahují mraky. Kletba se totiž tentokrát obrací na další generaci a ochránit rodinu půjde jen tak, že sestry vytáhnou na světlo tajemství, které jejich rod držel pod pokličkou po staletí. Novou generaci čarodějek hrají Joey King a Maisie Williams, tedy Arya ze Hry o trůny, a přidává se i Lee Pace jako badatel v oblasti okultismu. A hlavně vracejí se i legendární tetičky Stockard Channing a Diane Wiest. Zahraniční kritika je zatím rozpolcená. Většina recenzentů se shoduje, že chemie mezi Bullock a Kidman funguje pořád skvěle, ale scénář je prý přeplněný a film o dobrých 20 minut delší, než by potřeboval. Což u legacy sequelů po 30 letech asi nikoho nepřekvapí. Fantasy čarodějnou komedii Magickou posedlost 2 uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: You don't believe we're cursed?
4: No.
5: We're Owen's women. Love is our undoing.
6: What if you guys were all just a little bit dramatic?
7: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
8: Is this real? Is he gonna die?
9: It's true. We're witches and the curse is real.
8: I will never trust you again.

0: 전에 친구들이랑 사냥을 나갔었어.
1: Ani milovníci drsnějších žánrovek nepřijdou tento týden zkrátka. Do kin vstoupil jihokorejský film Hope. Dostáváme se do konce 80. let a v zapadlé přístavní vesnici Hope Harbor, kousek od demilitarizované zóny, se začnou dít nepěkné věci. Někdo nebo spíš něco rozsápalo dobytek a pak i lidi. Policejní náčelník Boom Seok je pořádně neschopný strážce zákona, který se nechá přesvědčit místními lovci, že za vším stojí tygr. Jenže lovci, kteří se vydají do lesa bestii ulovit, se během chvilky sami stanou kořistí a to, co lidé považují za skutečnost, se ukáže být pouhým klamem. Z izolovaného incidentu se stane katastrofa s dosahem, který výrazně přesahuje jednu korejskou vesnici. Za filmem stojí Hong Jin-na, tedy režisér, který nás před 10 lety pořádně vyděsil okultním hororem Kvílení. Vedle korejských hvězd Jung Min Hwanga, In Sung Gazo a Ho Yun ze Squid Game se v obsazení objeví Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell a Cameron Britton. Jak přesně do korejské vesnice zapadnou, to uvidíte sami. Film měl premiéru hlavní soutěži v Cannes a zahraniční kritika se v podstatě shoduje na jednom. Je to divoká, brutální, místy až absurdně vtipná jízda, u které vám 2 hodiny 40 minut uteče rychleji, než čekáte. Zároveň se ale ozývají hlasy, že si film v poslední třetině dělá, co chce. Což mi u režiséra, který natočil Kvílení, přijde spíš jako doporučení než varování. Hope najdete nyní ve vašich kinech a do distribuce ho uvádí Vertica Entertainment.
2: Trpíte depresí?

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: que tu veux. Fais ce que tu es.
1: Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
0: Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
2: Do kin dorazil také francouzský psychologický thriller Guru a je to téma, které je dnes až nepříjemně aktuální. Mathieu Vasseur, kterému všichni říkají prostě Coach Matt, je nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Na pódiu plní haly prodává jasnost, sílu a katarzi a slibuje, že když si otevřete dětské rány, dosáhnete svého maximálního potenciálu. Jenže zapečlivě vyrobenou fasádou funguje mnohem znepokojivější mašinérie. Jak Mattův vliv roste, mění se přesvědčování v psychologickou nadvládu a sebepoznání v emoční závislost. A když se navíc na obzoru objeví nový zákon, který chce celé odvětví přísně regulovat, začne se koučovo impérium otřásat v základech. Hlavní roli si zahrál Pierre Niné, držitel Césara, kterého čeští diváci naposledy viděli jako hraběte Monte Cristo. Vedle něj se objeví Anthony Bajon, tanečnice a herečka Marion Barbeau a americký herec Holt McKellany, známý z Mindhunter, jako americký supercoach, který má velké plány s arénovou show v Las Vegas. Režisér Ryan Gosling přiznává, že jeho velkou inspirací byl Nightcrawler s Jakem Gyllenhaalem, tedy film o člověku, u kterého nikdy nevíte, jak daleko je ochotný zajít. Francouzská kritika byla k filmu poměrně vážná. Vytýká mu, že si na svoje téma úplně netroufl a že hlavní hrdina není tak zákeřně zábavný, jak by mohl být. Ninýho výkon ale chválí prakticky všichni. Guru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
1: Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
3: Pourquoi pas demander un diplôme d'état à chaque coach?
4: Pourquoi pas?
5: On va tous être au chômage, voilà, c'est plus clair ça?
4: Matt, le vote de la loi c'est dans 10 jours.
6: T'es pas non plus sur le monde des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?

Tak co všechno dneska dorazilo do kin? Jihokorejská žánrová bomba Hope. Režisér Hong Jin-na se po 10 letech vrací se sci-fi hororem. V zapadlé přístavní vesnici Hope Harbor se něco zabydlelo v lesích. Místní si myslí, že jde o tygra a lovci, kteří se ho vydají ulovit, se rychle změní v kořist. Vedle korejských hvězd se v obsazení objeví Michael Fassbender, Alicia Vikander nebo Taylor Russell. Magická posedlost se vrátila do kin s dvojkou. Sandra Bullock a Nicole Kidman jako sestry Owensovy. Rodinná kletba se tentokrát obrací na jejich dcery a mimochodem vracejí se i legendární tečičky Stockard Channing a Diane Wiest. Zajímavou volbou je také životopisná dramedie Tony, portrét 19-letého Anthonyho Bourdaina dávno předtím, než se z ní stala kuchařská a cestovatelská legenda. Léto 1975, rybí restaurace a Antonio Banderas jako šéf-kuchař, který si toho arrogantního kluka neochotně vezme pod křídla. Z Francie dorazil do kin psychologický thriller Guru o nejsledovanějším koučovi osobního rozvoje ve Francii, který na pódiu prodává katarzi a proměnu, jenže za tou fasádou funguje docela jiná mašinérie. Česká premiéra v kinech se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu a je to tragikomedie Adolfa Ziky podle divadelní hry Enigmatická variace, kterou Erik Emanuel Schmidt napsal kdysi přímo pro Alana Delona. Martin Stránský hraje nobelovského spisovatele Abela Znorka, který žije v luxusním srubu daleko od lidí, a Ondřej Sokol novináře, co za ním přijede na zdánlivě obyčejný rozhovor. Jenže s každou další otázkou je jasnější, že přijel kvůli něčemu úplně jinému. Milovníci Britpopu si přijdou na své u dokumentu Oasis Don't Look Back in Anger, který mapuje comeback turné Liama a Noela Gallagherových z loňského roku. A pozor, obsahuje vůbec první společný rozhovor bratrů po více než 20 letech. Scénář má na svědomí Steven Knight, tvůrce Gangu z Birminghamu. Do kin míří i animované pásmo Tahle země není pro slimáky, tři krátké filmy o těch, co se nevejdou do pravidel světa kolem sebe. A pro vaše píďata je v kinech nastartovaná francouzská animovaná Dívka v oblacích, desetiletá Providence, mluvící morče Airbag a kouzelné pero, které dokáže proměnit fantazii ve skutečnost. Tolik dnešní čtvrteční nálož premiér v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že preferujete rádio před samohrajkami a především, že jste si v přehršli stanic našli tu nejlepší. Zun Rádio, které vám přináší pohodovou náladu a pořádné bangry v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Somebody Else Guy. Krásne ráno všetkým. Alebo krásne odpoledne, ak už počuješ repríze. Máme piatok, radujme, zaveselme sa. To je Zun Radio DA+. Zdravia sample za začínačov. Začína rána vec.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: DJ Samples uvádí od pondělí do pátku ranní WC.
2: Pojďme na novinku na Powerplay.

0: Tři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Spot.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
8: Zun.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoprodukty.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní VC.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Netflix nasadil filmovou tečku seriálovému komediálnímu hitu Chci mluvit se svým agentem a také nizozemské drama Dokonalá lež. Sky Showtime streamuje druhou řadu polského krimi Osudová pouta a Leonardo DiCaprio nabízí zdarma na svém YouTube profilu dokument Januny o domorodé náčelnici z brazilské Amazonie, která přežila 6 pokusů o vraždu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Bravo Andrea, c'est courageux ce changement de carrière.
1: Tellement contente de faire le film d'Andrea.
2: Arrêtez, ça m'excite là.
3: Mais tu vas pas commencer ton film sans producteur.
4: Je vais te proposer d'être ma productrice.
5: T'as cette nature enjouée que j'adore, et ce depuis toujours.
4: Banco.
6: Action. Na Netflixu se po 5 letech znovu otevírají dveře pařížské agentury ASK. Oblíbený francouzský seriál Chci mluvit se svým agentem dostal celovečerní tečku. Andrea, kterou opět hraje Camille Cotin, už nikomu nevyjednává smlouvy. Splnila si sen a chystá svůj režijní debut. Jenže od první klapky se všechno sype. Hlavní hvězda z projektu vycouvá, s producentem se nepohodne a tak zavolá bývalé asistence Noemi v podání Laure Calamy, která mezi tím zakotvila u reality show. Andrea si myslí, že ji snadno ukočíruje. Omyl. Přijde přeobsazování, jedna katastrofa na place za druhou a k tomu soudní spor o dceru. A do toho chaosu se postupně sjede celá stará parta z agentury, každý s vlastním egem a s nevyřízenými účty. Seriál běžel ve Francii v letech 15 až 20 a díky Netflixu se z něj stal celosvětový fenomén. Jeho kouzlo stálo na jednoduchém triku. V každém díle hrály skutečné hvězdy sami sebe, jen s notnou dávkou nadsázky. Tahle tradice pokračuje i ve filmu. Jako on sám se objeví George Clooney a podle vlastních slov neváhal ani vteřinu. Přidávají se Eva Longoria, Leticia Casta nebo Laurent Lateef. Režie se ujala Emily Noble a scénář napsala tvůrkyně seriálu Fanny Herrero. Mimochodem originální název 10% znamená 10%, přesně tolik si agent bere z hereckého honoráře. Kdo seriál viděl, ví, že nejlepší scény nevznikaly před kamerou, ale za ní. Tentokrát drží kameru v ruce sama Andrea. Co by se tak mohlo asi pokazit? Chci mluvit se svým agentem. Filmové pokračování francouzského hitu najdete nyní na Netflixu.
7: Tu espèce de bulldozer, tu passes en force.
8: Hey, on va échapper!
7: Tu viens de torpiller ton propre film.
8: Il est pas mort mon film.

0: Não é só floresta. É a mãe. É a cura.
1: Dnes mám pro vás také tip, který se do naší běžné rubriky nevejde. Dokument Janony totiž nenajdete na žádné velké streamovací platformě. Najdete ho zdarma na YouTube kanálu Leonarda DiCapria. Rakouský dokumentarista Richard Latkany natáčel 5 let Žumu Šipaju, první ženu ve funkci náčelnice v regionu středního Xingu v brazilské Amazonii. Žuma přežila 6 pokusů o vraždu, protože se postavila ilegálním zlatokopům, těžařům a lidem, kteří zabírají půdu. Během natáčení se z aktivistky stala první brazilská tajemnice pro práva domorodých obyvatel na nově vzniklém ministerstvu. Po boku jí stojí manžel Hugo Loss, který u brazilské inspekce životního prostředí vede speciální operace a osobně vyráží na razie do ilegálních dolů hluboko v pralese. Latkany je jméno, které znáte, i když si to možná neuvědomujete. Natočil ekotriller Sea of Shadows o vymírající svinuše kalifornské a spolurežíroval The Ivory Game o pašování slonoviny. Obojí produkoval právě DiCaprio a obojí vypadá spíš jako akčňák, než jako přírodopisný dokument. Janony jede ve stejné stopě. Je to zároveň thriller o razii v pralese a milostný příběh dvou lidí, kteří během celého toho boje čekají dítě. Snímek měl premiéru jako závěrečný film festivalu Tribeca, prošel 35 festivaly ve 12 zemích, pozbíral přes 20 cen a dostal se do užšího Oscarového výběru 15 dokumentů. Podle tvůrců a jejich kampaně žádná z velkých streamovacích platform film nasadit nechtěla, prý se takové dokumenty nesledují. Tak si s tím DiCaprio poradil po svém a pustil ho celému světu zadarmo. Symbolicky 5. září na Den Amazonie. Celý dokument Janony najdete na YouTube kanálu Leonarda DiCapria. Je bez českých titulků, takže se hodí angličtina nebo třeba portugalština. A pokud vás zajímá, jak takový film vzniká 5 let v místě, kde se po lidech střílí, tohle je asi nejlepší možnost, jak to zjistit. Link ke shlédnutí snímku a další informace o Junany najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz. Indigenous people dying at alarming rates,
2: victims of the onslaught of illegal mining. Estamos em guerra há muito tempo.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: To są moje pierwsze zajęcia, ja dopiero przyjechałam.
0: Na roku z nimi była.
2: Na Sky Showtime se vrací polská krimi Osudová pouta druhou řadou a tentokrát opouští hory. První řada zavedla antropoložku z Krakova Anku na Podhalí mezi horaly a jejich tajemství. V Polsku to byla bomba. Seriál během pouhých 2 týdnů rozkoukala skoro polovina polských předplatitelů Sky Showtime a stal se tam nejsledovanějším seriálem platformy od jejího spuštění. Ve druhé řadě se Anka v podání Marie Dembské a novinář Bastian, kterého hraje Mačej Mušau, přesouvají do Slezska. V Glivicích někdo brutálně zavraždí studentku architektury a způsob, jakým to udělal, až nepříjemně připomíná sériového vraha Pionka, přezdívaného Upír ze Šombierek. Jenže Pionek sedí za mřížemi. Že by napodobitel? Policie tápe a každá další stopa vede spíš do slepé uličky. Pionek je čistě fiktivní postava z knižní předlohy manželů v Kužminských. Autoři se ale inspirovali skutečnými případy a místními legendami. Šombierky jsou čtvrť Bytomy a právě tady, kdy si řádil skutečný sériový vrah přezdívaný Upír z Bytomy. V Polsku se druhá řada jmenuje Pionek. Je to jméno vraha, ale zároveň polský pěšec. Takže otázka zní, kdo tady s kým hraje šachy? Druhá řada má 6 dílů, první 2 jsou venku, další budou přibývat každý týden. Osudová pouta najdete exkluzivně na Sky Showtime a pro ty, kdo začínají od nuly, je tam k dispozici i první řada.
3: Všechny a nejlepšího.
1: Bastian, błagam się, powiedz, że nie będziesz o tym pisał.
4: Słyszała pani o zabójstwie studentki w Parku Śląskim?
3: Przypomina zabójstwo wampira z Szombierek.
5: To jest złe miejsce!

0: Wat wilde je ons vertellen?
1: Alles. We wilden de stad uit. Het lag zo mooi.
2: Het is hier doodstil.
1: Oei.
3: Action. Na Netflixu je nový nizozemský seriál Dokonalá lež a název vlastně prozrazuje skoro všechno. Karen se s manželem a dětmi přestěhuje z Amsterdamu do zazubané vesnice kousek od Amstru. Nováčky tu hned vezme mezi sebe parta přátel, která si říká Ed Club, volně přeloženo jídelní klub. Drahé večeře, dobré víno, vily a život bez brzd. Idyla trvá přesně do chvíle, kdy jedna z vil lehne popelem. Kamarád Evers v plamenech zemře, jeho žena a děti přežijí jen tak. A Karen začne zjišťovat, že to krásné přátelství drží pohromadě hlavně lži. Každý tu něco tají. Karen se rozhodne přijít na to, co, jenže otázka zní, kolik ji ta pravda bude stát. Předlohou je bestseller Saskia Noord, jedné z nejúspěšnějších nizozemských autorek napínavé literatury. Jejich knih se prodalo 3,5 milionu výtisků a vyšly v 15 jazycích. Seriál přitom není první adaptací, podle stejné knihy vznikl film už v roce 2010. Kdo někdy chodil na společné večeře, kde se všichni usmívají tak nějak divně moc, ten ví, že po desertu obvykle přichází drama. Tady rovnou i z hasiči. Seriál Dokonalá lež najdete nyní na Netflixu.
4: Komen jouw vrienden dan al het geld?
1: Ja.
4: Ja?
1: Ja.
4: We hebben allemaal wel geheimen. Toch?
5: Gaat die Evert een probleem zijn?
1: Waarom was Hanneke zo achterdochtig? Wist ze iets?
6: Bij een brand in Berg aan Zee is gisteravond een 46-jarige man omgekomen.

Ještě než se rozutečíme, mám pro vás přehled všeho, co tento týden přibylo on demand. Typem týdne je tentokrát titul, který na žádné velké platformě nenajdete. Rakouský dokumentarista Richard Latkany 5 let natáčel s domorodou náčelnicí z brazilské Amazonie, která se postavila ilegálním zlatokopům a přežila 6 pokusů o vraždu. Dokument Janony se dostal do užšího oscarového výběru, jenže streamingy o něj nestály. Producent Leonardo DiCaprio ho proto pustil zdarma na svůj YouTube kanál. České titulky zatím chybí, anglické tam jsou. Apple TV Plus vsadil na australský thriller Pohřešovaná. Patrick Bramall hraje bývalého detektiva, dnes operátora tísňové linky, kterému před 11 lety beze stopy zmizela dcera. Když mu zavolá vyděšená dospívající dívka, je přesvědčený, že je to ona. Po jeho boku hraje Maxim Peak. Na Disney Plus startuje druhá a zároveň poslední řada korejského krimiseriálu Made in Korea. Děj poskočí o 9 let dopředu. Hyun Bin jako agent KCIA dál šplhá k moci. Na Edison Line je nově australský animák Princezna Kosmolesba, držitelka berlínské ceny Teddy. Introverzní princezna Saira se vydává na intergalaktickou misi, aby ze spárů incelských mimozemšťanů vysvobodila svou bývalou přítelkyni. Drzé a ujeté. Netflix má tento týden nejnabitější program. Vrací se izraelská fauda s 5. řadou. Doron se 2 roky po útocích ze 7. října pere z PTSD a zaplete se do operace v utajení v Marseille, kde se k obsazení nově přidala Melanie Laurent. Francouzský šmrnc a humor přináší i film Chci mluvit se svým agentem, ve kterém se bývalá agentka Andrea pouští do režie a na plac se jí sjede celá parta z agentury ASK i George Clooney. Z Nizozemska dorazil seriál Dokonalá lež o partě bohatých přátel, jejichž idylu rozmetá požár luxusní vily. Tyler Perry po letech znovu svolává páry na Netflix v komedii Proč jsem se to vlastně ženil, tentokrát na svatbu a s ním se vrací i Taraji P. Henson. V dokumentu Neslýchané Mr. T si legenda z A-teamu a Rockyho 3 sama vypráví, odkud se vzalo číro, zlaté řetězy i slavná hláška. Dnes k tomu přibyla španělská komedie Go Team o teambuildingu kdysi slavné sýrařské firmy, který se zvrtne, jakmile se rozkřikne, že se chystá propuštění. Netflix nabízí i animovaný seriál pro dospělé Dank. Sleduje 2 sourozence z New Yorku, jejichž bezstarostný život naruší přehnaně úspěšná starší sestra. A pro milovníky stand-upu je tu americký komik Stavros Halkias se svým druhým speciálem Uncle Stuff. Prime Video nabídne od zítřka korejskou romanci Love Other Than Yours. Pár, který spolu chodí 10 let a má před svatbou, ona co by filmová režisérka potká někoho jiného. Sky Showtime přináší 2. řadu polské krimi Osudová pouta. Antropoložka Anka a novinář Bastian se tentokrát přesouvají z hor do Slezska, kde někdo vraždí přesně jako sériový vrah, který už léta sedí za mřížemi. A dnes tu přistál i Mockument The Moment, ve kterém si Charlie XCX zahrála fiktivní verzi sebe sama, popovou hvězdu těsně před prvním velkým turné. Vyhnou se tam třeba Alexander Skarsgård nebo Kylie Jenner. Tak to je kompletní úroda tohoto týdne na streamingu a o víkendový program máte postaráno. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů z trailery, které jsme tento týden probírali, najdete, víte kde. Na našich stránkách zunradio.cz jako vždy. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu s mou maličkostí, ale hlavně, a to je to nejdůležitější, že pravidelně ladíte Zun Rádio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus, to je na beton. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás sčítání lidu, ale vesmírné. Rentgenový dalekohled Erosita na palubě observatoře Spectre RG právě vydal druhý katalog dat. A jak popsal magazín Universe Today, je to nejkompletnější přehlídka vysokoenergetického vesmíru, jaká kdy vznikla. Bezmála 2 miliony bodových zdrojů, hvězdy a hltavé černé díry, plus zhruba 64 tisíc rusálých objektů, kupy galaxií a pozůstatky supernov. Oproti prvnímu vydání skoro dvojnásobek. Data vznikla stohováním 3 kompletních přehlídek oblohy během prvních 556 dní pozorování. Asi 88% zdrojů leží mimo naši galaxii. Většinou jde o supermasivní černé díry v jádrech cizích galaxií. A jedno překvapení navrch. Nejzářivějších černých děr v raném vesmíru se našlo víc, než se čekalo. Rostly

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Phobos, ten bramborovitý měsíček Marsu, velký sotva 11 kilometrů. Japonská agentura JAXA k němu chystá misi MMX, která startuje v říjnu, k Phobosu dorazí v roce 2027 a vzorky přiveze na Zemi v roce 2031. A protože pozbírá jen 10 gramů prachu, je dobré vědět, odkud se ten prach přistěhoval. Jak popisuje Universe Today, dvojice evropských vědců Isabel Hereros z Madridu a Sebastian Charnos z Paříže sestavila první morfodynamický atlas Phobosu. Ukazuje takzvané migrační cesty regolitu, tedy trasy, po kterých se sypký materiál stěhuje pod vlivem vlastní gravitace, marsovských slapů a odstředivých sil. Takže na Phobosu kameny nepadají z kopce. Ony si vybírají trasu, skoro jako pražská tramvaj, jen s lepším výhledem. Držte si čepice, ať vám je gravitace nesfoukne. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test, Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme planetu, která hubne rychleji, než čekala móda i věda. Řeč je o Merkuru, nejbližším sousedovi Slunce. Nový výzkum, který popsal portál space.com, tvrdí, že se Merkur smršťuje o 10 až 30% rychleji, než se myslelo. Za 4,5 miliardy let přišel v průměru až o 23 kilometrů. Chladne od svého vzniku a jak vnitřek stydne, povrch se kravatí do hřebenů a srázů. Jenže ty vrásky se schovávaly pod kráterovým make-upem z dopadů asteroidů, takže je nikdo pořádně nespočítal. Tým vedený Gaku Nishiyamou z Německého institutu porovnal drsnost terénu s mapami a zjistil, že tam, kde je nejhrubší povrch, vrásek podezřele ubývá. Znamená to větší kovové jádro nebo vyšší počáteční teplotu. A v listopadu 2026 začne sonda Pepi Colombo měřit v mnohem větším rozlišení.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 4 minuty a nejvyšší rychlost člověka v atmosféře.
1: We were breaking barriers. We were setting new goals and exceeding those goals.
0: Joe Kittinger, přezdívaný muž, který spadl z vesmíru, odešel z armády v 78. a od té doby se kromě letectví věnuje letům s horkovzdušným balónem, kde také boří další rekordy. 18. září 1984 přistává po čtyřdenním letu z Ameriky do Itálie a stává se prvním člověkem, který přeletěl balónem přes Atlantik. Kittinger tak vytvořil rekord jak v nejdelším samostatném letu balónem, tak ve vzdálenosti pro typ použitého horkovzdušného balónu.
2: Hey,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

Samba do Els Gay. Krásne ráno všetkým. Alebo krásne odpoledne, ak už počuješ repríze. Máme piatok, radujme, zaveselme sa. To je Zun Radio DA+. Zdravia sample za začína čo? Začína rána vajca.

0: ať to má styl.
1: DJ Samples uvádí od pondělí do pátku ranní WC.
2: Pojďme na novinku na Powerplay.

0: Tři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Spot.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

Pozor, střevník, chřipka v lázeňském domě v Luhačovicích. Hygienici zakázali prijímať ďalších pacientov a klientov. Pokiaľ sa chystáš do Luhačovic, rovno ťa upozorním, ani tam nechoď, pretože dostaneš střevnú chřipku a vieš, čo sa stane. No, takže tam nejazdite a zajdite si radšej, čo ja viem, do Karlových Varov. Tam je to bezpečnejšie. Poďme na Disco Savrus. Rok 81, Luther Vandross. Never too much.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
8: Zun.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostelstva.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.tibercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás sčítání lidu, ale vesmírné. Rentgenový dalekohled Erosita na palubě observatoře Spectre RG právě vydal druhý katalog dat. A jak popsal magazín Universe Today, je to nejkompletnější přehlídka vysokoenergetického vesmíru, jaká kdy vznikla. Bezmála 2 miliony bodových zdrojů, hvězdy a hltavé černé díry, plus zhruba 64 tisíc rusálých objektů, kupy galaxií a pozůstatky supernov. Oproti prvnímu vydání skoro dvojnásobek. Data vznikla stohováním 3 kompletních přehlídek oblohy během prvních 556 dní pozorování. Asi 88% zdrojů leží mimo naši galaxii, většinou jde o supermasivní černé díry v jádrech cizích galaxií. A jedno překvapení navrch, nejzářivější v černých děr v raném vesmíru se našlo víc, než se čekalo.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: What do you got here? That was delivered by a messenger this morning.
2: What's this about?
1: He's here.
3: V neděli 16. září 1984 se na stanici NBC rozjíždí nový seriál. Dvouhodinový pilot Miami Vice představuje první show, která vypadá opravdu nově a odlišně od doby, kdy byla vynalezena barevná televize. Sexy policejní detektivy v utajení, okoplé do luxusních obleků pastelových barev s tričkem, představují Don Johnson a Philip Thomas, pro které je Miami Vice kariérním průlomem.
4: Yo, my man, look, we want to talk to you about a little business.
5: Why you want to talk business? I'm no businessman, I'm a ladies man.
3: Za soundtrackem stojí český emigrant Jan Hammer. Jeho hudební téma Miami Vice se vyšplhá na první příčku hlavní americké hitparády. Stane se jedinou televizní instrumentálkou, která dosáhne takového úspěchu, a Hammerovi vynese dvě ceny Grammy. Kromě nestandardních policejních procedur přináší tento detektivní seriál mánii po Vice stylu a ovlivní pánskou módu nejen ve státech. Show výrazně čerpá z kultury New Wave a přináší revoluční integraci současného popu a rocku do děje. A díky tomu bude každá epizoda Miami Vice připomínat dlouhé hudební videoklipy.
6: The women, the cars, the action. When it comes to Vice, you can't resist Miami Vice.
7: I love it.
8: What are you trying to say, pal?
7: Let's check it out.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Netflix nasadil filmovou tečku seriálovému komediálnímu hitu Chci mluvit se svým agentem a také nizozemské drama Dokonalá lež. Sky Showtime streamuje druhou řadu polského krimi Osudová pouta a Leonardo DiCaprio nabízí zdarma na svém YouTube profilu dokument Januny o domorodé náčelnici z brazilské Amazonie, která přežila 6 pokusů o vraždu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Bravo Andrea, c'est courageux ce changement de carrière.
1: Tellement contente de faire le film d'Andrea.
2: Arrêtez, ça m'excite là.
3: Et tu vas pas commencer ton film sans producteur.
4: Je vais te proposer d'être ma productrice.
5: T'as cette nature enjouée que j'adore, et ce depuis toujours.
4: Banco.
6: Na Netflixu se po 5 letech znovu otevírají dveře pařížské agentury ASK. Oblíbený francouzský seriál Chci mluvit se svým agentem dostal celovečerní tečku. Andrea, kterou opět hraje Camille Cotin, už nikomu nevyjednává smlouvy. Splnila si sen a chystá svůj režijní debut. Jenže od první klapky se všechno sype. Hlavní hvězda z projektu vycouvá, s producentem se nepohodne a tak zavolá bývalé asistence Noemi v podání Laure Calamy, která mezi tím zakotvila u reality show. Andrea si myslí, že ji snadno ukočíruje. Omyl. Přijde přeobsazování, jedna katastrofa na place za druhou a k tomu soudní spor o dceru. A do toho chaosu se postupně sjede celá stará parta z agentury, každý s vlastním egem a s nevyřízenými účty. Seriál běžel ve Francii v letech 15 až 20 a díky Netflixu se z něj stal celosvětový fenomén. Jeho kouzlo stálo na jednoduchém triku. V každém díle hrály skutečné hvězdy sami sebe, jen s notnou dávkou nadsázky. Tahle tradice pokračuje i ve filmu, jako on sám se objeví George Clooney a podle vlastních slov neváhal ani vteřinu. Přidávají se Eva Longoria, Leticia Casta nebo Laurent Lateef. Režie se ujala Emily Noble a scénář napsala tvůrkyně seriálu Fanny Herrero. Mimochodem originální název 10% znamená 10%, přesně tolik si agent bere z hereckého honoráře. Kdo seriál viděl, ví, že nejlepší scény nevznikaly před kamerou, ale za ní. Tentokrát drží kameru v ruce sama Andrea. Co by se tak mohlo asi pokazit? Chci mluvit se svým agentem. Filmové pokračování francouzského hitu najdete nyní na Netflixu.
7: T'es espèce de bulldozer, tu passes en force.
8: Hey, on va le choper!
7: Tu viens de torpiller ton propre film.
8: Il est pas mort, mon fils.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sontro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Não é só floresta. É a mãe. É a cura.
2: Dnes mám pro vás také tip, který se do naší běžné rubriky nevejde. Dokument Janúny totiž nenajdete na žádné velké streamovací platformě. Najdete ho zdarma na YouTube kanálu Leonarda DiCapria. Rakouský dokumentarista Richard Latkany natáčel 5 let Žumu Šipaju, první ženu ve funkci náčelnice v regionu středního Xingu v brazilské Amazonii. Žuma přežila 6 pokusů o vraždu, protože se postavila ilegálním zlatokopům, těžařům a lidem, kteří zabírají půdu. Během natáčení se z aktivistky stala první brazilská tajemnice pro práva domorodých obyvatel na nově vzniklém ministerstvu. Po boku jí stojí manžel Hugo Loss, který u brazilské inspekce životního prostředí vede speciální operace a osobně vyráží na razie do ilegálních dolů hluboko v pralese. Latkany je jméno, které znáte, i když si to možná neuvědomujete. Natočil ekotriller Sea of Shadows o vymírající svinuše kalifornské a spolurežíroval The Ivory Game o pašování slonoviny. Obojí produkoval právě DiCaprio a obojí vypadá spíš jako akčňák, než jako přírodopisný dokument. Janúny jede ve stejné stopě. Je to zároveň thriller o razi v pralese a milostný příběh dvou lidí, kteří během celého toho boje čekají dítě. Snímek měl premiéru jako závěrečný film festivalu Tribeca, prošel 35 festivaly ve 12 zemích, pozbíral přes 20 cen a dostal se do užšího Oscarového výběru 15 dokumentů. Podle tvůrců a jejich kampaně žádná z velkých streamovacích platform film nasadit nechtěla, prý se takové dokumenty nesledují. Tak si s tím DiCaprio poradil po svém a pustil ho celému světu zadarmo. Symbolicky 5. září na Den Amazonie. Celý dokument Janúny najdete na YouTube kanálu Leonarda DiCapria. Je bez českých titulků, takže se hodí angličtina nebo třeba portugalština. A pokud vás zajímá, jak takový film vzniká 5 let v místě, kde se po lidech střílí, tohle je asi nejlepší možnost, jak to zjistit. Link ke shlédnutí snímku a další informace o Janúny najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz. Indigenous people dying at alarming rates.
4: Victims of the onslaught of illegal mining. Estamos em guerra há muito tempo.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: To są moje pierwsze zajęcia, dopiero przyjechałam.
0: Na roku z nimi była.
2: Na Sky Showtime se vrací polská krimi Osudová pouta druhou řadou a tentokrát opouští hory. První řada zavedla antropoložku z Krakova Anku na Podhalí mezi horaly a jejich tajemství. V Polsku to byla bomba. Seriál během pouhých 2 týdnů rozkoukala skoro polovina polských předplatitelů Sky Showtime a stal se tam nejsledovanějším seriálem platformy od jejího spuštění. Ve druhé řadě se Anka v podání Marie Dembské a novinář Bastian, kterého hraje Maciej Muszał, přesouvají do Slezska. V Gliwicích někdo brutálně zavraždí studentku architektury a způsob, jakým to udělal, až nepříjemně připomíná sériového vraha Pionka, přezdívaného upír ze Šombierek. Jenže Pionek sedí za mřížemi. Že by napodobitel? Policie tápe a každá další stopa vede spíš do slepé uličky. Pionek je čistě fiktivní postava z knižní předlohy manželů v Kužminských. Autoři se ale inspirovali skutečnými případy a místními legendami. Šombierky jsou čtvrť Bytomy a právě tady, kdy si řádil skutečný sériový vrah přezdívaný upír z Bytomy. V Polsku se druhá řada jmenuje Pionek. Je to jméno vraha, ale zároveň polský pěšec. Takže otázka zní, kdo tady s kým hraje šachy? Druhá řada má 6 dílů, první 2 jsou venku, další budou přibývat každý týden. Osudová pouta najdete exkluzivně na Sky Showtime a pro ty, kdo začínají od nuly, je tam k dispozici i první řada.
3: Všechno nejlepšího.
1: Bastian, błagam się, powiedz, że nie będziesz o tym pisał.
4: Słyszała pani o zabójstwie studentki w Parku Śląskim?
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębierek.
6: To jest złe miejsce!

0: Wat wilde je ons vertellen?
1: Alles.
2: We wilden de stad uit. Het lag zo mooi.
3: Het is hier doodstil.
2: Oei.
4: Action. Na Netflixu je nový nizozemský seriál Dokonalá lež a název vlastně prozrazuje skoro všechno. Karen se s manželem a dětmi přestěhuje z Amsterdamu do zazubané vesnice kousek od Amstru. Nováčky tu hned vezme mezi sebe parta přátel, která si říká Ed Club, volně přeloženo jídelní klub. Drahé večeře, dobré víno, vily a život bez brzd. Idyla trvá přesně do chvíle, kdy jedna z vil lehne popelem. Kamarád Evers v plamenech zemře, jeho žena a děti přežijí jen tak. A Karen začne zjišťovat, že to krásné přátelství drží pohromadě hlavně lži. Každý tu něco tají. Karen se rozhodne přijít na to, co, jenže otázka zní, kolik ji ta pravda bude stát. Předlohou je bestseller Saskia Noord, jedné z nejúspěšnějších nizozemských autorek napínavé literatury. Jejich knih se prodalo 3,5 milionu výtisků a vyšly v 15 jazycích. Seriál přitom není první adaptací, podle stejné knihy vznikl film už v roce 2010. Kdo někdy chodil na společné večeře, kde se všichni usmívají tak nějak divně moc, ten ví, že po desertu obvykle přichází drama. Tady rovnou i z hasiči. Seriál Dokonalá lež najdete nyní na Netflixu.
5: Komen jouw vrienden dan al het geld?
2: Ja.
5: Ja?
2: Ja.
5: We hebben allemaal wel geheimen.
2: Toch?
6: Gaat die Evert een probleem zijn?
2: Waarom was Hanneke zo achterdochtig? Wist ze iets?
7: Bij een brand in Berg aan Zee is gisteravond een 46-jarige man omgekomen.
8: 4 důvody pro DAB Digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Ještě než se rozutečíme, mám pro vás přehled všeho, co tento týden přibylo on demand. Typem týdne je tentokrát titul, který na žádné velké platformě nenajdete. Rakouský dokumentarista Richard Latkany 5 let natáčel s domorodou náčelnicí z brazilské Amazonie, která se postavila ilegálním zlatokopům a přežila 6 pokusů o vraždu. Dokument Janouny se dostal do ušího oscarového výběru, jenže streamingy o něj nestály. Producent Leonardo DiCaprio ho proto pustil zdarma na svůj YouTube kanál. České titulky zatím chybí, anglické tam jsou. Apple TV Plus vsadil na australský thriller Pohřešovaná. Patrick Bramall hraje bývalého detektiva, dnes operátora tísňové linky, kterému před 11 lety beze stopy zmizela dcera. Když mu zavolá vyděšená dospívající dívka, je přesvědčený, že je to ona. Po jeho boku hraje Maxim Peak. Na Disney Plus startuje druhá a zároveň poslední řada korejského krimiseriálu Made in Korea. Děj poskočí o 9 let dopředu. Hyun Bin jako agent KCIA dál šplhá k moci. Na Edison Line je nově australský animák Princezna Kosmolesba, držitelka berlínské ceny Teddy. Introverzní princezna Saira se vydává na intergalaktickou misi, aby ze spárů incelských mimozemšťanů vysvobodila svou bývalou přítelkyni. Drzé a ujeté. Netflix má tento týden nejnabitější program. Vrací se izraelská Fauda s pátou řadou.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
6: Zun. I said...

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, dámy Vanguard. Dneska se podíváme do samotného středu Mléčné dráhy, kde už přes 15 let svítí záhada. Vesmírný dalekohled Fermi tam našel přebytek gamma záření, kterému nikdo nerozumí. Pulsáry, hustá hvězdokupa, černá díra Sagittarius A hvězda, nebo snad temná hmota, která sama sebe ničí a přitom vyzařuje gamma paprsky. Jak popisuje Universe Today, tým vedený Florianem Listem z Vídeňské univerzity nasadil neuronovou síť natrénovanou na milionu simulovaných fotonů. Poprvé se přitom sledovala energie jednotlivých částic, nejen jejich rozmístění. A výsledek? Pokud za to můžou pulsáry, muselo by jich tam být nejméně 35 tisíc. Dosavadní odhady mluvily o stovkách. To je, jako byste čekali párty pro 10 lidí a dorazilo vám celé okresní město. Temná hmota tedy ze hry rozhodně nevypadla. Chntržte si klobouky, gamma záření je dnes zdarma a neviditelné. Mějte se pozemsky.

toto je Sanctus Groove, toto je Zoom Radio DAB+. DJ Dalady in the mix. Oh yeah, oh yeah.

tanto quis mudar.